0: che t'ho provato se smesi mie colica che ne raccemi prusu se pasu gregoru da pomo ci toccaru come natti a dischi to pomo ci prohaie to posvet mi gregor a si cennado srocates Tvoje šecko, mate nejaký totac.
1: Alo, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaný testament.
1: A víte, on nejaký?
0: Není žádného.
1: To je hlúpy.
0: Nepochybne. Nejaký dotaz.
1: To bude pači, starý prusovdú.
0: Právě mému odpůrci Jaroslavu prusovdú.